0: jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
1: Rádio Kroměříž.
2: I feel by the wayside, like everyone else.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádio Kroměříž. I drony mohou chránit. Také se podíváme, jak Zlínský kraj bude bojovat se suchem. A Baťův mrakodrap ve Zlíně začíná modernizaci parkovacího domu. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ve Zlínském kraji myslivci nově využívají drony s termovizí, které pomáhají chránit mláďata při sečích. Technologie dokáže ve vysoké trávě najít ukrytá zvířata podle tepla, přesně určit jejich polohu a umožnit jejich přenesení do bezpečí. Kraj na pořízení techniky rozdělil asi 900 tisíc korun a podpořil 9 projektů. Drony se využívají i pro monitoring krajiny a zvěře a zvyšují šanci mláďat na přežití.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji se letos na boj se suchem v lesích rozdělí zhruba 7,3 milionů korun. Peníze podpoří opatření jako úpravy lesních cest, budování propustků, vsakovacích prvků a menších nádrží, které zpomalí odtok vody a vrátí ji zpět do krajiny. Cílem je zlepšit schopnost lesů zadržet vodu a omezit dopady sucha. Podporu získá 14 projektů napříč regionem.
0: Zlínsko.
1: U Baťova mrakodrapu ve Zlíně začíná modernizace parkovacího domu. Přibude 38 míst a nové dobíjecí stanice pro elektromobily. Vznikne i zastřešení horního patra a fotovoltaika na střeše. Elektřina si využije přímo v budově a sníží provozní náklady. Hotovo má být začátkem roku 2027. Během prací se může parkování dočasně omezit.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji jde letos do kultury téměř 14 milionů korun. Peníze podpoří filmové festivaly jako Zlín Film Festival a letní filmová škola Uherské Hradiště i regionální divadla. Nejvíc prostředků zamíří na domácí scénu, která připravuje nové premiéry a rozšiřuje kulturní nabídku. Cílem je přilákat návštěvníky, podpořit služby a posílit atraktivitu regionu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: Ahoj, tady je Michal Malátný a kapela Činesky. Zdravíme všechny posluchače Rádia Kroměříž.

0: working on music?
1: Yeah.
0: I'll just go to bed. I'm tired.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na Info Express. Podíváme se na rekordní kroměřížské investice, také na to, že Kroměříž posiluje svůj vliv ve vodárenské společnosti a začnou tady jezdit první elektrobusy. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž investuje stovky milionů korun do rozvoje infrastruktury a veřejných prostor. Nejvíc prostředků směřuje do rekonstrukce plaveckého bazénu, dopravy a úprav veřejných prostranství. Město zároveň udržuje nízké zadlužení a financuje schodky z vlastních rezerv. Pro aktuální rok plánuje rekordní investice přesahující 340 milionů korun.
0: Kroměřížsko.
1: Město Kroměříž posiluje svůj vliv ve vodárenské společnosti nákupem dalších akcií. Podíl města se tím zvyšuje téměř na polovinu a spolu s partnerskými obcemi si udržuje většinovou kontrolu. Cílem je udržet vodohospodářskou infrastrukturu ve veřejných rukou a zajistit stabilní dodávky vody. Současně pokračují investice do oprav a výstavby kanalizace a vodovodů na území města.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříži začne jezdit první elektrobus městské hromadné dopravy. Město postupně nasadí celkem 4 bezemisní autobusy, které přinesou těžší provoz, vyšší komfort a lepší dostupnost pro cestující. Nová vozidla umožní efektivnější plánování linek a modernizaci vozového parku. Součástí projektu je také zajištění dobíjení a další rozvoj ekologické dopravy ve městě.
0: Kroměřížsko.
1: V Kroměříži zůstaneme. Město Kroměříž vyčlení 3 miliony korun na údržbu a provoz podzámecké zahrady. Peníze půjdou na péči o zeleň, opravy cest, vodních prvků a zvýšení bezpečnosti areálu. Cílem je zachovat kvalitní stav významné památky využívané obyvateli i návštěvníky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na novinky. Krajská nemocnice ve Zlíně zvládá obrovský rozsah péče i provozu. Ročně ošetří stovky tisíc pacientů, to už je pořádné číslo. Provede desítky tisíc hospitalizací a operací a naradí se tu téměř 1500 dětí. Nemocniční vozidla najezdí přes 1 000 000 kilometrů a sanitky přepraví desítky tisíc lidí. Čísla potvrzují, že chod nemocnice Tomáše Bati stojí na silném technickém zázemí i každodenní práci personálu. No, možná pro některé z vás jsou ta čísla absolutně abstraktní, ale každopádně teda klobouk dolů. Doufejme, že tato čísla budou v budoucnu klesat a rozsah té péče, ne že by měl být méně kvalitní, ale spíše méně potřebný. Správný zdravotník je takový, který se nudí. Tak jo, zdravím do všech nemocnic, pokud nás posloucháte, přejeme super den.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejen z našeho regionu tentokrát, ale z Kroměříže. Ta se chystá na letní sérii akcí Léto na nádvoří, která nabídne koncerty i zábavná vystoupení pod širým nebem. Program přinese vystoupení například kapely Progress 2, show baviče Jiřího Krhuta a koncert rockového zpěváka Karla Sentence. Akce propojí domácí i zahraniční hudbu a nabídne i humor a autorskou tvorbu. Nádvoří v centru města se tak znovu promění v letní kulturní prostor. Pro veřejnost, tak si to nenechte ujít. Více informací na oficiálních stránkách města Kroměříže.
0: Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Francouzská riviéra zase po roce ožila přítomností nejzářivějších hvězd domácí i zahraniční filmové scény. Festival v Cannes už stačil přivítat očekávané novinky Jamese Greye a také polského mistra Pavla Pavlikovského. Jehož nadšeně recenzovaný Fatherland o poválečné německé tour spisovatele Thomase Manna a jeho dcery Eriky debituje v první němé ukázce. Po dlouhých 8 letech přichází po snímcích Ida a studená válka neoficiální závěr Pavlikovského poválečné trilogie. Fatherland, který si po premiéře vysloužil 6-minutové ovace, nás zavádí do Německa v roce 1949. Nobelovou cenou oceněný spisovatel Thomas Mann, který po Hitlerově nástupu k moci v roce 1933 opustil rodící se říši, se poprvé od konce války vrací do své vlasti, aby převzal Goethovu cenu. V doprovodu oddané dcery Eriky se autorovi románů Kouzelný vrch a doktor Faustus dostává srdečného přivítání, ale také opovržení. Osobní i historické bolesti postav se stroze promítají do minimalistického a elegantního obrazu, jímž Pavlikovsky prosnul a který nechává hovořit své opět výjimečné herce. Fatherland tak jistě bude raným Oscarovým kandidátem, který se obrací k zásadním, niterním i geopolitickým otázkám v době, kdy je dnešní generace nemůže nadále ignorovat.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je Filmový svět Rádia Kroměříž. Utíká vám den? Tak šup z postele ven. Raní jízda.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádio Kroměříž. I drony mohou chránit. Také se podíváme, jak Zlínský kraj bude bojovat se suchem. A Baťův prakodrab ve Zlíně začíná modernizaci parkovacího domu. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ve Zlínském kraji myslivci nově využívají drony s termovizí, které pomáhají chránit mláďata při sečích. Technologie dokáže ve vysoké trávě najít ukrytá zvířata podle tepla, přesně určit jejich polohu a umožnit jejich přenesení do bezpečí. Kraj na pořízení techniky rozdělil asi 900 tisíc korun a podpořil 9 projektů. Drony se využívají i pro monitoring krajiny a zvěře a zvyšují šanci mláďat na přežití.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji se letos na boj se suchem v lesích rozdělí zhruba 7,3 milionů korun. Peníze podpoří opatření jako úpravy lesních cest, budování propustků, vsakovacích prvků a menších nádrží, které zpomalí odtok vody a vrátí ji zpět do krajiny. Cílem je zlepšit schopnost lesů zadržet vodu a omezit dopady sucha. Podporu získá 14 projektů napříč regionem.
0: Zlínsko.
1: U Baťova mrakodrapu ve Zlíně začíná modernizace parkovacího domu. Přibude 38 míst a nové dobíjecí stanice pro elektromobily. Vznikne i zastřešení horního patra a fotovoltaika na střeše. Elektřina si využije přímo v budově a sníží provozní náklady. Hotovo má být začátkem roku 2027. Během prací se může parkování dočasně omezit.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji jde letos do kultury téměř 14 milionů korun. Peníze podpoří filmové festivaly jako Zlín Film Festival a letní filmová škola Uherské Hradiště i regionální divadla. Nejvíc prostředků zamíří na domácí scénu, která připravuje nové premiéry a rozšiřuje kulturní nabídku. Cílem je přilákat návštěvníky, podpořit služby a posílit atraktivitu regionu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejen v našem regionu. Konkrétně se podíváme na plavby po Moravě. Z Kroměříže do Kvasic znovu vypluje turistická loď po řece Moravě. Lidé si užijí dvouhodinovou plavbu a pohled na okolní krajinu přímo z hladiny řek. Přes léto budou další termíny plaveb a zájemci si budou moci pronajmout i celý člun pro výlety nebo oslavy. Loď vyplouvá od Erbenova nábřeží v Kroměříži, a to pravidelně ve středu ve 3 a o víkendech nejčastěji v 10. Přičemž v období letních prázdnin provoz rozšířen. Také o úterní a čtvrteční plavby ve 3 hodiny. V září se bude možné nalodit ve středu ve 3 a o víkendech v 10. Tak si užijte krásnou letní pohodu nejen s Rádiem Kroměříž, ale třeba i na vodě.
2: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
3: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
2: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Tak to už je dnes pátý. Sen? Ne. Realita. Nový Citroen C5 Aircross. Přijďte si ho vyzkoušet k prodejcům Citroen.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách. Spa.

jako já, asi takovej pocit, jako je vodnutí nože, asi takovej pocit. Špatně tě slyším, cože ty se snad bojíš, no to je síla, to žená jazyk.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž a také další informace a novinky. Na Štěrkovišti v Otrokovicích začala demolice bývalého občerstvení, které bylo dlouhodobě v nevyhovujícím stavu. Místo čeká proměna a v budoucnu tam má vzniknout nové moderní zázemí s posezením u vody. Už letos ale návštěvníci o občerstvení nepřijdou. Prostor dočasně obsadí mobilní stánky a food trucky. Nový objekt chce město vybudovat v roce 2028, takže léto na Štěrkáči v Otrokovicích je zachráněno. No, furt budeme mít co jíst a budeme se mít kde koupat. Tak jo, pohodový den vám přejeme.
2: Rádio Kroměříž vás zve na historické dny na hradě Kurovice. Akce se koná o víkendu 6. a 7. června a začíná v sobotu v 10 hodin slavnostním průvodem. Těšit se můžete na šermířské soutěže, na příjezd Albrechta z Valdštejna i na večerní koncert kapely Quanti Minoris. Podrobnosti na www.kurovice.info. Potkáme se 1. červnový víkend na hradě v Kurovicích. Zve Rádio Kroměříž, mediální partner.

0: Radio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž a Svět techniky. Pojďme spolu na Kypr. Tady vědci nasazují podmořské drony, které mají pomoci oživit umělé mořské útesy. Autonomní stroje dokážou zůstat pod vodou až měsíc. Sledují pohyb živočichů a průběžně posílají data o stavu okolního prostředí. Zároveň hlídají chráněné oblasti před nelegálním rybolovem a lodní dopravou. Projekt se aktuálně testuje a do budoucna se počítá s rozšířením i do dalších částí Středozemního moře.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Láska je láska. Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
0: To se nám to hvízdá. Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na Info Express na Rádiu Kroměříž. Rodinné centrum v Kroměříži pokračuje. Zlínský kraj podpoří prevenci rizikového chování a mateřská škola Kolárova v Kroměříži dostane novou kotelnu. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Rodinné centrum v Kroměříži bude dál fungovat v městských prostorách v Kolárově ulici. Město tomu prodloužilo nájem až do roku 2037. Centrum tak bude pokračovat v programech a službách pro rodiče a děti. Tak je neváhejte využít.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj podpoří prevenci rizikového chování u dětí a mladých lidí. Peníze rozdělí mezi školy, školská zařízení i neziskové organizace, které se věnují například závislostem, šikaně nebo agresi. Dotace mají pomoct s programy, které podporují bezpečnější a zdravější prostředí pro děti a mládež.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříž má nový územní plán, který určí další rozvoj města i jeho místních částí. Dokument stanovuje, kdy bude možné stavět bydlení, služby, veřejné stavby nebo naopak chránit zeleň a krajinu. Schválení je důležité pro další výstavbu i budoucí investice ve městě. Více podrobností najdete na stránkách města Kroměříže.
0: Kroměřížsko.
1: Mateřská škola Kolárova v Kroměříži dostane novou kotelnu. Rekonstrukce přinese úspornější a spolehlivější vytápění i lepší kontrolu spotřeby energie. Práce potrvají do konce srpna, aby škola mohla od nového školního roku fungovat bez omezení.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Technika jde dopředu a jsme rádi, že ji můžeme využívat zrovna tam, kde to opravdu přináší ovoce. Zlínský kraj a myslivci nově využívají drony s termovizí, které pomáhají chránit mláďata při sečích. Technologie dokáže ve vysoké trávě najít ukrytá zvířata podle tepla, přesně určit jejich polohu a umožnit jejich přenesení do bezpečí. Kraj na pořízení techniky rozdělil asi 900 tisíc korun a podpořil 9 projektů. Drony se využívají i pro monitoring kraj a zvěře a zvyšují šanci mláďat na přežití.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
3: Společnost Homerstav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
4: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

0: Meta Venda. Nebo hovedá.sk. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti.
1: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejen z našeho regionu tentokrát, ale z Kroměříže. Ta se chystá na letní sérii akcí Léto na nádvoří, která nabídne koncerty i zábavná vystoupení pod širým nebem. Program přinese vystoupení například kapely Progress 2, show baviče Jiřího Krhuta a koncert rockového zpěváka Karla Sentence. Akce propojí domácí i zahraniční hudbu a nabídne i humor a autorskou tvorbu. Nádvoří v centru města se tak znovu promění v letní kulturu.

0: kulturní prostor. Pro veřejnost, tak si to nenechte ujít. Více informací na oficiálních stránkách města Kroměříže.
1: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenice zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
2: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Přejeme pohodový den, dneska máme 26. května, svátek má Filip, přejeme všechno nejlepší. Dnes je to ale také 98 let od otevření nově vybudovaného brněnského výstaviště. Připomínáme si taky 126 let od narození básníka Vítězslava Nezvala. Uplynulo 31 let od tragického požáru pražského hotelu Olympic, při kterém zemřelo 8 lidí. Narozeniny dnes slaví mimo jiné Martin Zounar, kterému je 58, mezosopranistka Magdalena Kožená, které je 52, herec Martin Donutil, kterému je 34 a americký zpěvák Lenny Kravitz, kterému je 61 let. Pokud dneska slavíte i vy, tak přejeme všechno nejlepší.
0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: To se nám to hvízdá. Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. InfoExpress Rádia Kroměříž.
2: Pojďme na InfoExpress. Podíváme se do zoologické zahrady ve Zlíně, která má novou fotovoltaiku. Také Zlínský kraj hledá další pěstouny pro děti a ve Zlínském kraji zůstaneme. Podíváme se, jak to bude s turistickým značením. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
2: Ve Zlíně má zoologická zahrada novou fotovoltaickou elektrárnu za 35 milionů korun. Největší část vznikla jako zastřešené parkoviště P5 u sezónního vstupu, kde panely zároveň chrání auta před sluncem a deštěm. Celkem zoo využije 1300 solárních panelů s výkonem 723 kW. Což odpovídá zhruba spotřebě 70 rodinných domů.
0: Zlínsko.
2: Zlínský kraj hledá další pěstouny pro děti, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině. Nejvíce chybí dlouhodobé rodiny pro děti školního věku, sourozence a děti s handicapem. V kraji teď žije v pěstounské péči asi 680 dětí. Připravené dlouhodobě přijmout dítě jsou ale jen 3 rodiny. Zájemci se mohou obrátit na sociálně právní ochranu dětí na úřadě obce s rozšířenou působností dle svého bydliště.
0: Zlínsko.
2: Zlínský kraj rozdělí mezi turistická informační centra přes 4,5 milionu korun. Podporu získá 27 infocentr v regionu. Peníze využijí na lepší služby pro návštěvníky, propagaci turistických míst, tvorbu nových produktů i sběr dat o návštěvnosti. Cílem je zlepšit reprezentaci Zlínského kraje a posílit cestovní ruch.
0: Zlínsko.
2: Zlínský kraj dá 600 tisíc korun na údržbu turistického značení. V regionu se obnoví 925 kilometrů pěších tras, zkontroluje se přes 1500 kilometrů cyklotras a opraví nebo vymění se 120 směrovníků a turistických map. Díky tomu se lidé lépe zorientují při výletech a bezpečněji poznají přírodní i kulturní místa ve Zlínském kraji.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
3: Stručně, jasně a společně s vámi.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejen z našeho regionu. Prevence kůže, to je asi něco, co všichni známe. No ale sluníčko v posledních dnech docela září, tak pojďme se podívat na to, co říkají odborníci. Ty totiž na Zlínsku upozorní na prevenci rakoviny kůže, jejíž výskyt dlouhodobě roste tady u nás. Lidé by se měli všímat hlavně změn znamének, nových kožních ložisek, svědění nebo krvácení a na kontrolu chodit alespoň jednou ročně. Důležitá je také ochrana před sluncem, používání krému s faktorem SPF 30 až 50, pokrývka hlavy a rozumný pobyt venku. Když se problém zachytí včas, léčba bývá výrazně úspěšnější.
2: Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz.
3: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo, výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.

0: či schová sa pod vankúše v tom jedinom mieste v byte. Tam sa nám darí v našej intimite.
1: První skutečne regionálne rádio. Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž vás zve na historické dny na hradě Kurovice. Akce se koná o víkendu 6. a 7. června a začíná v sobotu v 10 hodin slavnostním průvodem. Těšit se můžete na šermířské soutěže, na příjezd Albrechta z Valdštejna i na večerní koncert kapely Quanti Minoris. Podrobnosti na www.kurovice.info. Potkáme se 1. červnový víkend na hradě v Kurovicích. Zve Rádio Kroměříž mediální partner.
1: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku. Smíchaj!

0: Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž.
1: Ahoj, tady Eva z Uherského Hradiště. Zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž a tohle je můj single

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádiu Kroměříž. Rodinné centrum v Kroměříži pokračuje. Zlínský kraj podpoří prevenci rizikového chování a mateřská škola Kolárova v Kroměříži dostane novou kotelnu. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Rodinné centrum v Kroměříži bude dál fungovat v městských prostorách v Kolárově ulici. Město tomu prodloužilo nájem až do roku 2037. Centrum tak bude pokračovat v programech a službách pro rodiče a děti. Tak je neváhejte využít.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj podpoří prevenci rizikového chování u dětí a mladých lidí. Peníze rozdělí mezi školy, školská zařízení i neziskové organizace, které se věnují například závislostem, šikaně nebo agresi. Dotace mají pomoct s programy, které podporují bezpečnější a zdravější prostředí pro děti a mládež.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříž má nový územní plán, který určí další rozvoj města i jeho místních částí. Dokument stanovuje, kdy bude možné stavět bydlení, služby, veřejné stavby nebo naopak chránit zeleň a krajinu. Schválení je důležité pro další výstavbu i budoucí investice ve městě. Více podrobností najdete na stránkách města Kroměříže.
0: Kroměřížsko.
1: Mateřská škola Kolárova v Kroměříži dostane novou kotelnu. Rekonstrukce přinese úspornější a spolehlivější vytápění i lepší kontrolu spotřeby energie. Práce potrvají do konce srpna, aby škola mohla od nového školního roku fungovat bez omezení.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
1: Sen? Ne, realita. Nové SUV Citroën C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
3: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
4: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

0: nebo hovedá.sk. Slováci, my sme radi, že máme také krásne baby. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti.
1: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejen z našeho regionu tentokrát, ale z Kroměříže. Ta se chystá na letní sérii akcí Léto na nádvoří, která nabídne koncerty i zábavná vystoupení pod širým nebem. Program přinese vystoupení například kapely Progress 2, show baviče Jiřího Krhuta a koncert rockového zpěváka Karla Sentence. Akce propojí domácí i zahraniční hudbu a nabídne i humor a autorskou tvorbu. Nádvoří v centru města se tak znovu promění v letní kulturní prostor pro veřejnost. Tak si to nenechte ujít. Více informací na oficiálních stránkách města Kroměříže.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Na další pokračování seriálu Zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti vás vítá rádio Kroměříž. Elfové jsou jedním z nejzajímavějších a nejrozmanitějších stvoření v severské mytologii. Tyto bytosti spojené s přírodou a magií se vyskytují v mnoha podobách a mají různé vlastnosti. Elfové jsou chápáni jako myslící bytosti, které obývají lesy, hory a další přírodní oblasti. Existují různé druhy elfů. Jsou to léčiví nebo také světlí elfové. Temní elfové, ti bývají spojováni s podzemím a temnotou. Lesní elfové jsou vnímáni jako ochránci přírodních oblastí a jsou také spojeni s lesními zvířaty. Podle jednoho průzkumu z roku 2011 více než 50% obyvatel Islandu dodnes věří na existenci elfů. Tolkien ve svých románech často popisuje elfy. Sapkovsky také, ale rozdílné než Tolkien.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
6: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Francouzská riviéra zase po roce ožila přítomností nejzářivějších hvězd domácí i zahraniční filmové scény. Festival v Cannes už stačil přivítat očekávané novinky Jamese Greye a také polského mistra Pavla Pavlikovského. Jehož nadšeně recenzovaný Fatherland o poválečné německé tour spisovatele Thomase Manna a jeho dcery Eriky debituje v první němé ukázce. Po dlouhých 8 letech přichází po snímcích Ida a studená válka neoficiální závěr Pavlikovského poválečné trilogie. Fatherland, který si po premiéře vysloužil 6-minutové ovace, nás zavádí do Německa v roce 1949. Nobelovou cenou oceněný spisovatel Thomas Mann, který po Hitlerově nástupu k moci v roce 1933 opustil rodící se říši, se poprvé od konce války vrací do své vlasti, aby převzal Goethovu cenu. V doprovodu oddané dcery Eriky se autorovi románu Kouzelný vrch a doktor Faustus dostává srdečného přivítání, ale také opovržení. Osobní i historické bolesti postav se stroze promítají do minimalistického a elegantního obrazu, jímž Pavlikovsky prosnul a kterým nechává hovořit své opět výjimečné herce. Fatherland tak jistě bude raným Oscarovým kandidátem, který se obrací k zásadním niterním i geopolitickým otázkám v době, kdy je dnešní generace nemůže nadále ignorovat.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Společnost Homer Stav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
3: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo, výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický Bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
4: Kroměříž. Rádio Kroměříž.

0: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
1: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
0: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Tak to už je dnes pátý. Sen? Ne. Realita. Nový Citroen.

0: Citroen C5 Aircross. Přijďte si ho vyzkoušet k prodejcům Citroen.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz
3: Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM.

0: se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.
1: Legendární brouci The Beatles právě teď na Rádiu Kroměříž.

Rádio Kroměříž vás zve na historické dny na hradě Kurovice. Akce se koná o víkendu 6. a 7. června a začíná v sobotu v 10 hodin slavnostním průvodem. Těšit se můžete na šermířské soutěže, na příjezd Albrechta z Valdštejna i na večerní koncert kapely Quanti Minoris. Podrobnosti na www.kurovice.info. Potkáme se 1. červnový víkend na hradě v Kurovicích. Zve Rádio Kroměříž, mediální partner.

0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: I letos na podzim mi buší.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádiu Kroměříž. Rodinné centrum v Kroměříži pokračuje. Zlínský kraj podpoří prevenci rizikového chování a mateřská škola Kolárova v Kroměříži dostane novou kotelnu. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Rodinné centrum v Kroměříži bude dál fungovat v městských prostorách v Kolárově ulici. Město tomu prodloužilo nájem až do roku 2037. Centrum tak bude pokračovat v programech a službách pro rodiče a děti. Tak je neváhejte využít.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj podpoří prevenci rizikového chování u dětí a mladých lidí. Peníze rozdělí mezi školy, školská zařízení i neziskové organizace, které se věnují například závislostem, šikaně nebo agresi. Dotace mají pomoct s programy, které podporují bezpečnější a zdravější prostředí pro děti a mládež.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříž má nový územní plán, který určí další rozvoj města i jeho místních částí. Dokument stanovuje, kdy bude možné stavět bydlení, služby, veřejné stavby nebo naopak chránit zeleň a krajinu. Schválení je důležité pro další výstavbu i budoucí investice ve městě. Více podrobností najdete na stránkách města Kroměříže.
0: Kroměřížsko.
1: Mateřská škola Kolárova v Kroměříži dostane novou kotelnu. Rekonstrukce přinese úspornější a spolehlivější vytápění i lepší kontrolu spotřeby energie. Práce potrvají do konce srpna, aby škola mohla od nového školního roku fungovat bez omezení.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž a Svět techniky. Pojďme spolu na Kypr. Tady vědci nasazují podmořské drony, které mají pomoci oživit umělé mořské útesy. Autonomní stroje dokážou zůstat pod vodou až měsíc. Sledují pohyb živočichů a průběžně posílají data o stavu okolního prostředí. Zároveň hlídají chráněné oblasti před nelegálním rybolovem a lodní dopravou. Projekt se aktuálně testuje a do budoucna se počítá s rozšířením i do dalších částí Středozemního moře.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Sen? Ne. Realita. Nové SUV Citroën C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Kvé,

0: Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.
1: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio z Lí.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejen z našeho regionu tentokrát, ale z Kroměříže. Ta se chystá na letní sérii akcí Léto na nádvoří, která nabídne koncerty i zábavná vystoupení pod širým nebem. Program přinese vystoupení například kapely Progress 2, show baviče Jiřího Krhuta a koncert rockového zpěváka Karla Sentence. Akce propojí domácí i zahraniční hudbu a nabídne i humor a autorskou tvorbu. Nádvoří v centru města se tak znovu promění v letní kulturní prostor. Pro veřejnost, tak si to nenechte ujít. Více informací na oficiálních stránkách města Kroměříže.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

0: Rádio Kroměříž.
1: Přejeme pohodový den, dneska máme 26. května, svátek má Filip, přejeme všechno nejlepší. Dnes je to ale také 98 let od otevření nově vybudovaného brněnského výstaviště. Připomínáme si taky 126 let od narození básníka Vítězslava Nezvala. Uplynulo 31 let od tragického požáru pražského hotelu Olympic, při kterém zemřelo 8 lidí. Narozeniny dnes slaví mimo jiné Martin Zounar, kterému je 58, mezosopranistka Magdalena Kožená, které je 52, herec Martin Donutil, kterému je 34 a americký zpěvák Lenny Kravitz, kterému je 61 let. Pokud dneska slavíte i vy, tak přejeme všechno nejlepší.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress. Podíváme se do zoologické zahrady ve Zlíně, která má novou fotovoltaiku. Také Zlínský kraj hledá další pěstouny pro děti a ve Zlínském kraji zůstaneme. Podíváme se, jak to bude s turistickým značením. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ve Zlíně má zoologická zahrada novou fotovoltaickou elektrárnu za 35 milionů korun. Největší část vznikla jako zastřešené parkoviště P5 u sezónního vstupu, kde panely zároveň chrání auta před sluncem a deštěm. Celkem zoo využije 1300 solárních panelů s výkonem 723 kW, což odpovídá zhruba spotřebě 70 rodinných domů.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj hledá další pěstouny pro děti, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině. Nejvíce chybí dlouhodobé rodiny pro děti školního věku, sourozence a děti s handicapem. V kraji teď žije v pěstounské péči asi 680 dětí. Připravené dlouhodobě přijmout dítě jsou ale jen 3 rodiny. Zájemci se mohou obrátit na sociálně právní ochranu dětí na úřadě obce s rozšířenou působností dle svého bydliště.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj rozdělí mezi turistická informační centra přes 4,5 milionu korun. Podporu získá 27 infocentr v regionu. Peníze využijí na lepší služby pro návštěvníky, propagaci turistických míst, tvorbu nových produktů i sběr dat o návštěvnosti. Cílem je zlepšit reprezentaci Zlínského kraje a posílit cestovní ruch.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj dá 600 tisíc korun na údržbu turistického značení. V regionu se obnoví 925 kilometrů pěších tras, zkontroluje se přes 1500 kilometrů cyklotras a opraví nebo vymění se 120 směrovníků a turistických map. Díky tomu se lidé lépe zorientují při výletech a bezpečněji poznají přírodní i kulturní místa ve Zlínském kraji.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Technika jde dopředu a jsme rádi, že ji můžeme využívat zrovna tam, kde to opravdu přináší ovoce. Zlínský kraj a myslivci nově využívají drony s termovizí, které pomáhají chránit mláďata při sečích. Technologie dokáže ve vysoké trávě najít ukrytá zvířata podle tepla, přesně určit jejich polohu a umožnit jejich přenesení do bezpečí. Kraj na pořízení techniky rozdělil asi 900 tisíc korun a podpořil 9 projektů. Drony se využívají i pro monitoring kraj a zvěře a zvyšují šanci mláďat na přežití.
0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz. Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
2: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž.

Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku. Smíkej.

Společnost Homer Stav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádiu Kroměříž. Rodinné centrum v Kroměříži pokračuje. Zlínský kraj podpoří prevenci rizikového chování a mateřská škola Kolárova v Kroměříži dostane novou kotelnu. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Rodinné centrum v Kroměříži bude dál fungovat v městských prostorách v Kolárově ulici. Město tomu prodloužilo nájem až do roku 2037. Centrum tak bude pokračovat v programech a službách pro rodiče a děti. Tak je neváhejte využít.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj podpoří prevenci rizikového chování u dětí a mladých lidí. Peníze rozdělí mezi školy, školská zařízení i neziskové organizace, které se věnují například závislostem, šikaně nebo agresi. Dotace mají pomoct s programy, které podporují bezpečnější a zdravější prostředí pro děti a mládež.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříž má nový územní plán, který určí další rozvoj města i jeho místních částí. Dokument stanovuje, kde bude možné stavět bydlení, služby, veřejné stavby nebo naopak chránit zeleň a krajinu. Schválení je důležité pro další výstavbu i budoucí investice ve městě. Více podrobností najdete na stránkách města Kroměříže.
0: Kroměřížsko.
1: Mateřská škola Kolárova v Kroměříži dostane novou kotelnu. Rekonstrukce přinese úspornější a spolehlivější vytápění i lepší kontrolu spotřeby energie. Práce potrvají do konce srpna, aby škola mohla od nového školního roku fungovat bez omezení.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Na další pokračování seriálu Zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti vás vítá rádio Kroměříž. Elfové jsou jedním z nejzajímavějších a nejrozmanitějších stvoření v severské mytologii. Tyto bytosti spojené s přírodou a magií se vyskytují v mnoha podobách a mají různé vlastnosti. Elfové jsou chápáni jako myslící bytosti, které obývají lesy, hory a další přírodní oblasti. Existují různé druhy elfů. Jsou to léčiví nebo také světlí elfové. Temní elfové, ti bývají spojováni s podzemím a temnotou. Lesní elfové jsou vnímáni jako ochránci přírodních oblastí a jsou také spojeni s lesními zvířaty. Podle jednoho průzkumu z roku 2011 více než 50% obyvatel Islandu dodnes věří na existenci elfů. Tolkien ve svých románech často popisuje elfy. Sapkovsky také, ale rozdílné než Tolkien.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz.
5: Sen? Ne, realita. Nové SUV Citroen C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
6: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
7: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
8: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q.

nebo hovedá.sk. Slováci, my jsme rádi, že máme také krásné baví. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejen z našeho regionu tentokrát, ale z Kroměříže. Ta se chystá na letní sérii akcí Léto na nádvoří, která nabídne koncerty i zábavná vystoupení pod širým nebem. Program přinese vystoupení například kapely Progress 2, show baviče Jiřího Krhuta a koncert rockového zpěváka Karla Sentence. Akce propojí domácí i zahraniční hudbu a nabídne i humor a autorskou tvorbu. Nádvoří v centru města se tak znovu promění v letní kulturní prostor pro veřejnost. Tak si to nenechte ujít. Více informací na oficiálních stránkách města Kroměříže.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
3: Rádio Kroměříž vás zve na historické dny na hradě Kurovice. Akce se koná o víkendu 6. a 7. června a začíná v sobotu v 10 hodin slavnostním průvodem. Těšit se můžete na šermířské soutěže, na příjezd Albrechta z Valdštejna i na večerní koncert kapely Quanti Minoris. Podrobnosti na www.kurovice.info. Potkáme se 1. červnový víkend na hradě v Kurovicích. Zve Rádio Kroměříž mediální partner.
4: Megahity Rádia Kroměříž. I teď to nejlepší z milénia.

0: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
1: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
0: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Tak to už je dnes pátý. Sen? Ne, realita. Nový Citroen C5 Aircross. Přijďte si ho vyzkoušet k prodejcům Citroen.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na Info Express. Podíváme se do zoologické zahrady ve Zlíně, která má novou fotovoltaiku. Také Zlínský kraj hledá další pěstouny pro děti a ve Zlínském kraji zůstaneme. Podíváme se, jak to bude s turistickým značením. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Ve Zlíně má zoologická zahrada novou fotovoltaickou elektrárnu za 35 milionů korun. Největší část vznikla jako zastřešené parkoviště P5 u sezónního vstupu, kde panely zároveň chrání auta před sluncem a deštěm. Celkem zoo využije 1300 solárních panelů s výkonem 723 kW. Což odpovídá zhruba spotřebě 70 rodinných domů.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj hledá další pěstouny pro děti, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině. Nejvíce chybí dlouhodobé rodiny pro děti školního věku, sourozence a děti s handicapem. V kraji teď žije v pěstounské péči asi 680 dětí. Připravené dlouhodobě přijmout dítě jsou ale jen 3 rodiny. Zájemci se mohou obrátit na sociálně právní ochranu dětí na úřadě obce s rozšířenou působností dle svého bydliště.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj rozdělí mezi turistická informační centra přes 4,5 milionu korun. Podporu získá 27 infocentr v regionu. Peníze využijí na lepší služby pro návštěvníky, propagaci turistických míst, tvorbu nových produktů i sběr dat o návštěvnosti. Cílem je zlepšit reprezentaci Zlínského kraje a posílit cestovní ruch.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj dá 600 tisíc korun na údržbu turistického značení. V regionu se obnoví 925 kilometrů pěších tras, zkontroluje se přes 1500 kilometrů cyklotras a opraví nebo vymění se 120 směrovníků a turistických map. Díky tomu se lidé lépe zorientují při výletech a bezpečněji poznají přírodní i kulturní místa ve Zlínském kraji.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pohodový den přejeme. Konec týdne bude vypadat skoro jako pozvánka ven, protože Česko čeká hodně slunce, teploty většinou kolem letních hodnot. Přes den se budou držet příjemně na teplých 25-26, takže máme třeba možnost zajet na nějaký výlet nebo zahrádku, kolo nebo jenom třeba na kafe venku. Doufám tedy, že si to užijete, víkend už máte naplánovaný. Každopádně mějte pohodové dny a buďte ve společnosti Rádia Kroměříž.
0: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.

0: Star. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Ahojte, ja som Peter Cmorík a zdravím všetkých poslucháčov Rádia Kroměříž.

0: sezením u vody. Už letos ale návštěvníci o občerstvení nepřijdou. Prostor dočasně obsadí mobilní stánky a food trucky. Nový objekt chce město vybudovat v roce 2028, takže léto na Štěrkáči v Otrokovicích je zachráněno. Furt budeme mít co jíst a budeme se mít kde koupat. Tak jo, pohodový den vám přejeme.
1: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
3: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Rádio Kroměříž.
1: Přejeme pohodový den, dneska máme 26. května, svátek má Filip, přejeme všechno nejlepší. Dnes je to ale také 98 let od otevření nově vybudovaného brněnského výstaviště. Připomínáme si taky 126 let od narození básníka Vítězslava Nezvala. Uplynulo 31 let od tragického požáru pražského hotelu Olympic, při kterém zemřelo 8 lidí. Narozeniny dnes slaví mimo jiné Martin Zounar, kterému je 58, mezosopranistka Magdalena Kožená, které je 52, herec Martin Donutil, kterému je 34 a americký zpěvák Lenny Kravitz, kterému je 61 let. Pokud dneska slavíte i vy, tak přejeme všechno nejlepší.
2: Láska je láska. Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádiu Kroměříž. Rodinné centrum v Kroměříži pokračuje. Zlínský kraj podpoří prevenci rizikového chování a mateřská škola Kolárova v Kroměříži dostane novou kotelnu. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Rodinné centrum v Kroměříži bude dál fungovat v městských prostorách v Kolárově ulici. Město tomu prodloužilo nájem až do roku 2037. Centrum tak bude pokračovat v programech a službách pro rodiče a děti. Tak je neváhejte využít.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj podpoří prevenci rizikového chování u dětí a mladých lidí. Peníze rozdělí mezi školy, školská zařízení i neziskové organizace, které se věnují například závislostem, šikaně nebo agresi. Dotace mají pomoct s programy, které podporují bezpečnější a zdravější prostředí pro děti a mládež.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříž má nový územní plán, který určí další rozvoj města i jeho místních částí. Dokument stanovuje, kde bude možné stavět bydlení, služby, veřejné stavby nebo naopak chránit zeleň a krajinu. Schválení je důležité pro další výstavbu i budoucí investice ve městě. Více podrobností najdete na stránkách města Kroměříže.
0: Kroměřížsko.
1: Mateřská škola Kolárova v Kroměříži dostane novou kotelnu. Rekonstrukce přinese úspornější a spolehlivější vytápění i lepší kontrolu spotřeby energie. Práce potrvají do konce srpna, aby škola mohla od nového školního roku fungovat bez omezení.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Francouzská riviéra zase po roce ožila přítomností nejzářivějších hvězd domácí i zahraniční filmové scény. Festival v Cannes už stačil přivítat očekávané novinky Jamese Greye a také polského mistra Pavla Pavlikovského. Jehož nadšeně recenzovaný Fatherland o poválečné německé tour spisovatele Thomase Manna a jeho dcery Eriky debituje v první němé ukázce. Po dlouhých 8 letech přichází po snímcích Ida a studená válka neoficiální závěr Pavlikovského poválečné trilogie. Fatherland, který si po premiéře vysloužil 6-minutové ovace, nás zavádí do Německa v roce 1949. Nobelovou cenou oceněný spisovatel Thomas Mann, který po Hitlerově nástupu k moci v roce 1933 opustil rodící se říši, se poprvé od konce války vrací do své vlasti, aby převzal Goethovu cenu. V doprovodu oddané dcery Eriky se autorovi románů Kouzelný vrch a Doktor Faustus dostává srdečného přivítání, ale také opovržení. Osobní i historické bolesti postav se stroze promítají do minimalistického a elegantního obrazu, jímž Pavlikovsky prosnul a kterým nechává hovořit své opět výjimečné herce. Fatherland tak jistě bude raným Oscarovým kandidátem, který se obrací k zásadním niterním i geopolitickým otázkám v době, kdy je dnešní generace nemůže nadále ignorovat.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

Meta Venda. Nebo hovega.sk. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.

0: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.
1: Ahoj, tady Jarda Bobovský. Zdraví vás kapela Premiér. Posloucháte náš nový single.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejen z našeho regionu tentokrát, ale z Kroměříže. Ta se chystá na letní sérii akcí Léto na nádvoří, která nabídne koncerty i zábavná vystoupení pod širým nebem. Program přinese vystoupení například kapely Progress 2, show baviče Jiřího Krhuta a koncert rockového zpěváka Karla Sentence. Akce propojí domácí i zahraniční hudbu a nabídne i humor a autorskou tvorbu. Nádvoří v centru města se tak znovu promění v letní kulturní prostor. Pro veřejnost, tak si to nenechte ujít. Více informací na oficiálních stránkách města Kroměříže.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
3: Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
4: Rádio Kroměříž vás zve na historické dny na hradě Kurovice. Akce se koná o víkendu 6. a 7. června a začíná v sobotu v 10 hodin slavnostním průvodem. Těšit se můžete na šermířské soutěže, na příjezd Albrechta z Valdštejna i na večerní koncert kapely Quanti Minoris. Podrobnosti na www.kurovice.info. Potkáme se 1. červnový víkend na hradě v Kurovicích. Zve Rádio Kroměříž, mediální partner.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat něco, co nepomine. Chtěl bych napsat verše zásadní,

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress. Podíváme se do zoologické zahrady ve Zlíně, která má novou fotovoltaiku. Také Zlínský kraj hledá další pěstouny pro děti a ve Zlínském kraji zůstaneme. Podíváme se, jak to bude s turistickým značením. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Ve Zlíně má zoologická zahrada novou fotovoltaickou elektrárnu za 35 milionů korun. Největší část vznikla jako zastřešené parkoviště P5 u sezónního vstupu, kde panely zároveň chrání auta před sluncem a deštěm. Celkem zoo využije 1300 solárních panelů s výkonem 723 kW-píků, což odpovídá zhruba spotřebě 70 rodinných domů.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj hledá další pěstouny pro děti, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině. Nejvíce chybí dlouhodobé rodiny pro děti školního věku, sourozence a děti s handicapem. V kraji teď žije v pěstounské péči asi 680 dětí. Připravené dlouhodobě přijmout dítě jsou ale jen 3 rodiny. Zájemci se mohou obrátit na sociálně právní ochranu dětí na úřadě obce s rozšířenou působností dle svého bydliště.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj rozdělí mezi turistická informační centra přes 4,5 milionu korun. Podporu získá 27 infocentr v regionu. Peníze využijí na lepší služby pro návštěvníky, propagaci turistických míst, tvorbu nových produktů i sběr dat o návštěvnosti. Cílem je zlepšit reprezentaci Zlínského kraje a posílit cestovní ruch.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj dá 600 tisíc korun na údržbu turistického značení. V regionu se obnoví 925 kilometrů pěších tras, zkontroluje se přes 1500 kilometrů cyklotras a opraví nebo vymění se 120 směrovníků a turistických map. Díky tomu se lidé lépe zorientují při výletech a bezpečněji poznají přírodní i kulturní místa ve Zlínském kraji.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž a Svět techniky. Pojďme spolu na Kypr. Tady vědci nasazují podmořské drony, které mají pomoci oživit umělé mořské útesy. Autonomní stroje dokážou zůstat pod vodou až měsíc. Sledují pohyb živočichů a průběžně posílají data o stavu okolního prostředí. Zároveň hlídají chráněné oblasti před nelegálním rybolovem a lodní dopravou. Projekt se aktuálně testuje a do budoucna se počítá s rozšířením i do dalších částí Středozemního moře.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

jim diví pěseň, budou poslouchat, co říkám.

Zvednu se, až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše.

0: suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řekni ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řekni ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Rádio Kroměříž a megahity milénia.

0: svět zajímavostí na Rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Na další pokračování seriálu Zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti vás vítá Rádio Kroměříž. Elfové jsou jedním z nejzajímavějších a nejrozmanitějších stvoření v severské mytologii. Tyto bytosti spojené s přírodou a magií se vyskytují v mnoha podobách a mají různé vlastnosti. Elfové jsou chápáni jako myslící bytosti, které obývají lesy, hory a další přírodní oblasti. Existují různé druhy elfů. Jsou to léčiví nebo také světlí elfové. Temní elfové, ti bývají spojováni s podzemím a temnotou. Lesní elfové jsou vnímáni jako ochránci přírodních oblastí a jsou také spojeni s lesními zvířaty. Podle jednoho průzkumu z roku 2011 více než 50% obyvatel Islandu dodnes věří na existenci elfů. Tolkien ve svých románech často popisuje elfy. Sapkovsky také, ale rozdílné než Tolkien.
0: Svět zajímavostí. Denně na Rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádiu Kroměříž. Rodinné centrum v Kroměříži pokračuje. Zlínský kraj podpoří prevenci rizikového chování a mateřská škola Kolárova v Kroměříži dostane novou kotelnu. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Rodinné centrum v Kroměříži bude dál fungovat v městských prostorách v Kolárově ulici. Město tomu prodloužilo nájem až do roku 2037. Centrum tak bude pokračovat v programech a službách pro rodiče a děti. Tak je neváhejte využít.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj podpoří prevenci rizikového chování u dětí a mladých lidí. Peníze rozdělí mezi školy, školská zařízení i neziskové organizace, které se věnují například závislostem, šikaně nebo agresi. Dotace mají pomoct s programy, které podporují bezpečnější a zdravější prostředí pro děti a mládež.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříž má nový územní plán, který určí další rozvoj města i jeho místních částí. Dokument stanovuje, kde bude možné stavět bydlení, služby, veřejné stavby nebo naopak chránit zeleň a krajinu. Schválení je důležité pro další výstavbu i budoucí investice ve městě. Více podrobností najdete na stránkách města Kroměříže.
0: Kroměřížsko.
1: Mateřská škola Kolárova v Kroměříži dostane novou kotelnu. Rekonstrukce přinese úspornější a spolehlivější vytápění i lepší kontrolu spotřeby energie. Práce potrvají do konce srpna, aby škola mohla od nového školního roku fungovat bez omezení.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Kvé.

Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.

0: Radio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pohodový den přejeme. Konec týdne bude vypadat skoro jako pozvánka ven, protože Česko čeká hodně slunce, teploty většinou kolem letních hodnot. Přes den se budou držet příjemně na teplých 25-26, takže máme třeba možnost zajet na nějaký výlet nebo zahrádku, kolo nebo jenom třeba na kafe venku. Doufám tedy, že si to užijete, víkend už máte naplánovaný. Každopádně mějte pohodové dny a buďte ve společnosti Rádia Kroměříž.
2: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
3: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
2: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Tak to už je dnes pátý. Sen? Ne, realita. Nový Citroen C5 Aircross. Přijďte si ho vyzkoušet k prodejcům Citroen.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Rádio Kroměříž ve Zlíně. Na 107 FM. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
1: Rádio Kroměříž vás zve na historické dny na hradě Kurovice. Akce se koná o víkendu 6. a 7. června a začíná v sobotu v 10 hodin slavnostním průvodem. Těšit se můžete na šermířské soutěže, na příjezd Albrechta z Valdštejna i na večerní koncert kapely Quanti Minoris. Podrobnosti na www.kurovice.info. Potkáme se 1. červnový víkend na hradě v Kurovicích. Zve Rádio Kroměříž mediální partner.
2: Jsme si blíž i na Zlínsku.

0: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
1: Rádio Kroměříž.
2: Například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo písem tichou, jak padající

koniec. Ale prachy si za nej nekoupíš. Jo. Jo, karton na oborek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo hráku, nebo jeansy, Calvin Klein. Tak, možná, že to není štěstí, ale

písem tichou, jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za žádný peníze, jenže zbývá spousta věcí a ty koupit lze. Takovej východ slunce je celkem v pořádku. Peníze mám, ale

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress. Podíváme se do zoologické zahrady ve Zlíně, která má novou fotovoltaiku. Také Zlínský kraj hledá další pěstouny pro děti a ve Zlínském kraji zůstaneme. Podíváme se, jak to bude s turistickým značením. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ve Zlíně má zoologická zahrada novou fotovoltaickou elektrárnu za 35 milionů korun. Největší část vznikla jako zastřešené parkoviště P5 u sezónního vstupu, kde panely zároveň chrání auta před sluncem a deštěm. Celkem zoo využije 1300 solárních panelů s výkonem 723 kWh, což odpovídá zhruba spotřebě 70 rodinných domů.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj hledá další pěstouny pro děti, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině. Nejvíce chybí dlouhodobé rodiny pro děti školního věku, sourozence a děti s handicapem. V kraji teď žije v pěstounské péči asi 680 dětí. Připravené dlouhodobě přijmout dítě jsou ale jen 3 rodiny. Zájemci se mohou obrátit na sociálně právní ochranu dětí na úřadě obce s rozšířenou působností dle svého bydliště.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj rozdělí mezi turistická informační centra přes 4,5 milionu korun. Podporu získá 27 infocentr v regionu. Peníze využijí na lepší služby pro návštěvníky, propagaci turistických míst, tvorbu nových produktů i sběr dat o návštěvnosti. Cílem je zlepšit reprezentaci Zlínského kraje a posílit cestovní ruch.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj dá 600 tisíc korun na údržbu turistického značení. V regionu se obnoví 925 kilometrů pěších tras, zkontroluje se přes 1500 kilometrů cyklotras a opraví nebo vymění se 120 směrovníků a turistických map. Díky tomu se lidé lépe zorientují při výletech a bezpečněji poznají přírodní i kulturní místa ve Zlínském kraji.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Francouzská riviéra zase po roce ožila přítomností nejzářivějších hvězd domácí i zahraniční filmové scény. Festival v Cannes už stačil přivítat očekávané novinky Jamese Greye a také polského mistra Pavla Pavlikovského. Jehož nadšeně recenzovaný Fatherland o poválečné německé tour spisovatele Thomase Manna a jeho dcery Eriky debituje v první němé ukázce. Po dlouhých 8 letech přichází po snímcích Ida a studená válka neoficiální závěr Pavlikovského poválečné trilogie. Fatherland, který si po premiéře vysloužil 6-minutové ovace, nás zavádí do Německa v roce 1949. Nobelovou cenou oceněný spisovatel Thomas Mann, který po Hitlerově nástupu k moci v roce 1933 opustil rodící se říši, se poprvé od konce války vrací do své vlasti, aby převzal Goethovu cenu. V doprovodu oddané dcery Eriky se autorovi románů Kouzelný vrch a Doktor Faustus dostává srdečného přivítání, ale také opovržení. Osobní i historické bolesti postav se stroze promítají do minimalistického a elegantního obrazu, jímž Pavlikovsky prosnul a který nechává hovořit své opět výjimečné herce. Fatherland tak jistě bude raným Oscarovým kandidátem, který se obrací k zásadním niterním i geopolitickým otázkám v době, kdy je dnešní generace nemůže nadále ignorovat.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádiu Kroměříž. Rodinné centrum v Kroměříži pokračuje. Zlínský kraj podpoří prevenci rizikového chování a mateřská škola Kolárova v Kroměříži dostane novou kotelnu. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Rodinné centrum v Kroměříži bude dál fungovat v městských prostorách v Kolárově ulici. Město tomu prodloužilo nájem až do roku 2037. Centrum tak bude pokračovat v programech a službách pro rodiče a děti. Tak je neváhejte využít.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj podpoří prevenci rizikového chování u dětí a mladých lidí. Peníze rozdělí mezi školy, školská zařízení i neziskové organizace, které se věnují například závislostem, šikaně nebo agresi. Dotace mají pomoct s programy, které podporují bezpečnější a zdravější prostředí pro děti a mládež.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříž má nový územní plán, který určí další rozvoj města i jeho místních částí. Dokument stanovuje, kdy bude možné stavět bydlení, služby, veřejné stavby nebo naopak chránit zeleň a krajinu. Schválení je důležité pro další výstavbu i budoucí investice ve městě. Více podrobností najdete na stránkách města Kroměříže.
0: Kroměřížsko.
1: Mateřská škola Kolárova v Kroměříži dostane novou kotelnu. Rekonstrukce přinese úspornější a spolehlivější vytápění i lepší kontrolu spotřeby energie. Práce potrvají do konce srpna, aby škola mohla od nového školního roku fungovat bez omezení.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Ahoj, tady kapela Vohnout. Zdravíme posluchače Rádia Kroměříž.
1: Když tě vidím, Barbíno, jak tu sedíš, asi smutná, asi tě pozvu na víno.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroën a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
3: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
4: Ty jsi pěkný dezolát, řekla Halíbeli, a byla to pohoda, třeba se to povede.

0: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Předkové nelhali,

0: Kroměříž.
1: Ladíte rádio Kroměříž a svět techniky. Pojďme spolu na Kypr. Tady vědci nasazují podmořské drony, které mají pomoci oživit umělé mořské útesy. Autonomní stroje dokážou zůstat pod vodou až měsíc. Sledují pohyb živočichů a průběžně posílají data o stavu okolního prostředí. Zároveň hlídají chráněné oblasti před nelegálním rybolovem a lodní dopravou. Projekt se aktuálně testuje a do budoucna se počítá s rozšířením i do dalších částí Středozemního moře.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. Rádio Kroměříž. 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž. Jsme

0: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku. Rádio Kroměříž.
1: Pozdrav posluchačům Rádia Kroměříž a nový single přináší skupina 44 v klidu.
2: Podává se káva? Dá si někdo kávu?
3: Cukr a bič, děkuji.
2: Tak to je v klidu.
4: 44 v klidu. Cukr a bič, rozbitý zámek a klíč.

vykročíme pravou a přidáme levou nožičku. Tak, hezky za mnou, hodíme to do figury a pik, pik, poza.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na Info Express. Podíváme se do zoologické zahrady ve Zlíně, která má novou fotovoltaiku. Také Zlínský kraj hledá další pěstouny pro děti a ve Zlínském kraji zůstaneme. Podíváme se, jak to bude s turistickým značením. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Ve Zlíně má zoologická zahrada novou fotovoltaickou elektrárnu za 35 milionů korun. Největší část vznikla jako zastřešené parkoviště P5 u sezónního vstupu, kde panely zároveň chrání auta před sluncem a deštěm. Celkem zoo využije 1300 solárních panelů s výkonem 723 kW-píků, což odpovídá zhruba spotřebě 70 rodinných domů.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj hledá další pěstouny pro děti, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině. Nejvíce chybí dlouhodobé rodiny pro děti školního věku, sourozence a děti s handicapem. V kraji teď žije v pěstounské péči asi 680 dětí. Připravené dlouhodobě přijmout dítě jsou ale jen 3 rodiny. Zájemci se mohou obrátit na sociálně právní ochranu dětí na úřadě obce s rozšířenou působností dle svého bydliště.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj rozdělí mezi turistická informační centra přes 4,5 milionu korun. Podporu získá 27 infocentr v regionu. Peníze využijí na lepší služby pro návštěvníky, propagaci turistických míst, tvorbu nových produktů i sběr dat o návštěvnosti. Cílem je zlepšit reprezentaci Zlínského kraje a posílit cestovní ruch.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj dá 600 tisíc korun na údržbu turistického značení. V regionu se obnoví 925 kilometrů pěších tras, zkontroluje se přes 1500 kilometrů cyklotras a opraví nebo vymění se 120 směrovníků a turistických map. Díky tomu se lidé lépe zorientují při výletech a bezpečněji poznají přírodní i kulturní místa ve Zlínském kraji.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž.
1: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku. Bojím se vlků v zádech i ovcí dokola.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Francouzská riviéra zase po roce ožila přítomností nejzářivějších hvězd domácí i zahraniční filmové scény. Festival v Cannes už stačil přivítat očekávané novinky Jamese Greye a také polského mistra Pavla Pawlikowskiego.

0: oddané dcery Eriky se autorovi románu Kouzelný vrch a doktor Faustus dostává srdečného přivítání, ale také opovržení. Osobní i historické bolesti postav se stroze promítají do minimalistického a elegantního obrazu, jímž Pavlikovsky prosnul a kterým nechává hovořit své opět výjimečné herce. Fatherland tak jistě bude raným Oscarovým kandidátem, který se obrací k zásadním niterním i geopolitickým otázkám v době, kdy je dnešní generace nemůže nadále ignorovat.
1: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

0: Switch up.
1: I just can't
0: switch up.

0: But you're just a boy.
1: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na Info Express na Rádiu Kroměříž. Rodinné centrum v Kroměříži pokračuje. Zlínský kraj podpoří prevenci rizikového chování a mateřská škola Kolárova v Kroměříži dostane novou kotelnu. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Rodinné centrum v Kroměříži bude dál fungovat v městských prostorách v Kolárově ulici. Město tomu prodloužilo nájem až do roku 2037. Centrum tak bude pokračovat v programech a službách pro rodiče a děti. Tak je neváhejte využít.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj podpoří prevenci rizikového chování u dětí a mladých lidí. Peníze rozdělí mezi školy, školská zařízení i neziskové organizace, které se věnují například závislostem, šikaně nebo agresi. Dotace mají pomoct s programy, které podporují bezpečnější a zdravější prostředí pro děti a mládež.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříž má nový územní plán, který určí další rozvoj města i jeho místních částí. Dokument stanovuje, kdy bude možné stavět bydlení, služby, veřejné stavby nebo naopak chránit zeleň a krajinu. Schválení je důležité pro další výstavbu i budoucí investice ve městě. Více podrobností najdete na stránkách města Kroměříže.
0: Kroměřížsko.
1: Mateřská škola Kolárova v Kroměříži dostane novou kotelnu. Rekonstrukce přinese úspornější a spolehlivější vytápění i lepší kontrolu spotřeby energie. Práce potrvají do konce srpna, aby škola mohla od nového školního roku fungovat bez omezení.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Na další pokračování seriálu Zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti vás vítá rádio Kroměříž. Elfové jsou jedním z nejzajímavějších a nejrozmanitějších stvoření v severské mytologii. Tyto bytosti spojené s přírodou a magií se vyskytují v mnoha podobách a mají různé vlastnosti. Elfové jsou chápáni jako myslící bytosti, které obývají lesy, hory a další přírodní oblasti. Existují různé druhy elfů. Jsou to léčiví nebo také světlí elfové. Temní elfové, ti bývají spojováni s podzemím a temnotou. Lesní elfové jsou vnímáni jako ochránci přírodních oblastí a jsou také spojeni s lesními zvířaty. Podle jednoho průzkumu z roku 2011 více než 50% obyvatel Islandu dodnes věří na existenci elfů. Tolkien ve svých románech často popisuje elfy. Sapkovsky také, ale rozdílné než Tolkien.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress. Podíváme se do zoologické zahrady ve Zlíně, která má novou fotovoltaiku. Také Zlínský kraj hledá další pěstouny pro děti a ve Zlínském kraji zůstaneme. Podíváme se, jak to bude s turistickým značením. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ve Zlíně má zoologická zahrada novou fotovoltaickou elektrárnu za 35 milionů korun. Největší část vznikla jako zastřešené parkoviště P5 u sezónního vstupu, kde panely zároveň chrání auta před sluncem a deštěm. Celkem zoo využije 1300 solárních panelů s výkonem 723 kWh, což odpovídá zhruba spotřebě 70 rodinných domů.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj hledá další pěstouny pro děti, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině. Nejvíce chybí dlouhodobé rodiny pro děti školního věku, sourozence a děti s handicapem. V kraji teď žije v pěstounské péči asi 680 dětí. Připravené dlouhodobě přijmout dítě jsou ale jen 3 rodiny. Zájemci se mohou obrátit na sociálně právní ochranu dětí na úřadě obce s rozšířenou působností dle svého bydliště.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj rozdělí mezi turistická informační centra přes 4,5 milionu korun. Podporu získá 27 infocentr v regionu. Peníze využijí na lepší služby pro návštěvníky, propagaci turistických míst, tvorbu nových produktů i sběr dat o návštěvnosti. Cílem je zlepšit reprezentaci Zlínského kraje a posílit cestovní ruch.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj dá 600 tisíc korun na údržbu turistického značení. V regionu se obnoví 925 kilometrů pěších tras, zkontroluje se přes 1500 kilometrů cyklotras a opraví nebo vymění se 120 směrovníků a turistických map. Díky tomu se lidé lépe zorientují při výletech a bezpečněji poznají přírodní i kulturní místa ve Zlínském kraji.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádiu Kroměříž. Rodinné centrum v Kroměříži pokračuje. Zlínský kraj podpoří prevenci rizikového chování a mateřská škola Kolárova v Kroměříži dostane novou kotelnu. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Rodinné centrum v Kroměříži bude dál fungovat v městských prostorách v Kolárově ulici. Město tomu prodloužilo nájem až do roku 2037. Centrum tak bude pokračovat v programech a službách pro rodiče a děti. Tak je neváhejte využít.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj podpoří prevenci rizikového chování u dětí a mladých lidí. Peníze rozdělí mezi školy, školská zařízení i neziskové organizace, které se věnují například závislostem, šikaně nebo agresi. Dotace mají pomoct s programy, které podporují bezpečnější a zdravější prostředí pro děti a mládež.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříž má nový územní plán, který určí další rozvoj města i jeho místních částí. Dokument stanovuje, kde bude možné stavět bydlení, služby, veřejné stavby nebo naopak chránit zeleň a krajinu. Schválení je důležité pro další výstavbu i budoucí investice ve městě. Více podrobností najdete na stránkách města Kroměříže.
0: Kroměřížsko.
1: Mateřská škola Kolárova v Kroměříži dostane novou kotelnu. Rekonstrukce přinese úspornější a spolehlivější vytápění i lepší kontrolu spotřeby.